0: Hit Rádio Vysočina.
1: Celý den tvý chyby hledám a večer se mi líbíš právě tím, co mě normálně ze židle zvedá. Nakonec na zadek mě posláš.

0: i když přesto všechno tě mám rád. Občas tě zapomenu milovat, občas na tebe zapomenu. A i když přesto všechno tě mám rád, občas tě zapomenu milovat, občas na tebe zapomenu.
1: Hit Rádio Vysočina.

0: Ty furt koukáš na ten fotbal. Pojď mi raději opravit to světlo v kuchyni.
1: Teď to nejde.
0: Tak aspoň oprav ten nefunkční záchod. A když už tam půjdeš, bacha. Začala nám opadávat už i omítka.
1: A kdy to mám jako všechno dělat? Vždyť jsem furt v práci.
0: Víš co? Já si to zařídím sama.
2: Doležal, firma Dolmon, dobrý den. Jak vám mohu pomoci?
0: Potřebuji rekonstrukci bytu.
3: Komu zase voláš?
0: Do Dolmonu. Ty nám dají ten byt dokupy.
2: Potřebujete rekonstrukci? Voláte správně. Voláte Dolmon. Dolmon.cz.
4: Získejte dárkovou kartu v hodnotě 500 korun zdarma.
5: Stačí koupit kompatibilní náplně nad 5000 korun.
4: A dárek je váš, tak ušetřete s tisku levně
0: CZ. Náplně hned.
6: Hit Radio Vysočina.
7: Zlepši si náladu.

0: Ty furt koukáš na ten fotbal. Pojď mi raději opravit to světlo v kuchyni.
1: Teď to nejde.
0: Tak aspoň oprav ten nefunkční záchod. A když už tam půjdeš, bacha, začala nám opadávat už i omítka.
1: A kdy to mám jako všechno dělat? Vždyť jsem furt v práci.
0: Víš co? Já si to zařídím sama.
2: Doležal, firma Dolmon, dobrý den. Jak vám mohu pomoci?
0: Potřebuji rekonstrukci bytu.
3: Komu zase voláš?
0: Do Dolmonu. Ty nám dají ten byt dokupy.
2: Potřebujete rekonstrukci? Voláte správně. Voláte Dolmon. Dolmon.cz.

0: Rádio.
1: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.
2: I letos na podzim mi buší.

0: Rádio Vysočina.
1: Chlapi, sejdeme se na kovárně. Na kovárně Viva. Jsme zaměstnavatel, o kterého se můžeš opřít, když je na obzoru nějaký trouble. Hledáme parťáky ke kovací lince, tak to ukovej s námi. A sejdeme se na kovárně. Na kovárně Viva. Viva.cz.

0: Chlapi, sejdeme se na kovárně. Na kovárně Viva. Jsme zaměstnavatel, o kterého se můžeš opřít, když je na obzoru nějaký trouble. Hledáme parťáky ke kovací lince, tak to ukovej s námi. A sejdeme se na kovárně. Na kovárně Viva. Viva.cz.
1: Bylinka utržená za svitu měsíce vám tuky nespálí. Velký reklamní sliby vám sami postavu nevylepší. Máš zdravotní problémy? Nebo chceš preventivně pečovat o své tělo? Jsme PT Servis, plzeňská firma se sportovní výživou. Registruj se na ptservis.cz a nebo přijď do našeho obchodu v Plzni na Doubravce v ulici Na Dlouhých. P jako Pavel, T jako Trampota. ptservis.cz. Nákupem na ptservis.cz podporuješ plzeňský sport a sportující mládež.

0: Dvě minutky po půl osmé, ranní update startuje právě teď.
1: Ranní update.
2: Jsou tady krátké zprávy, dobré ráno. Policie v japonské prefektuře Osaka spustila virtuální policistku jménem Aiko. Varuje před podvody, jejíž obětí se stává zejména starší generace. Jméno policistky je kombinací anglické

0: umělou inteligenci a koncovky KO používané u ženských jmen. Internet má nový hit, jsou to pleťové masky na dámské pozadí. Jsou napuštěné sérem, přiloží se na pokožku a nechají působit několik minut. Nejčastěji slibují hydrataci, zjemnění, rozjasnění a hlavně konec celulitidy. Pokud tedy v drogérii masku na pozadí najdete, nedivte se, skutečně existuje. Britský král Karel III. Nebude ani po dokončené nákladné desetileté rekonstrukci v příštím roce žít v Buckinghamském paláci. Oznámili to zástupci panovnické rodiny. Karel bude i nadále přebývat v Clarence House, svém dlouholetém londýnském sídle nedaleko paláce. V Buckinghamském paláci si ale nechá pokoj pro případné přespání.
1: Ivuško, děkujeme, masku na pozadí si zkusím pořídit. Teď už další muzika.

Erik Fritz, Call on Me. Takhle chutná sobotní ráno z Eteru Hitrádia. Hezký dobrý den, za minutku 7:45 s vámi Lea. Chodí nám spousty zpráv od vás, tak jdeme na ně. Píše nám tady posluchačka, ahojky, já dnes jedu na tábor na víkend a pak budu 5 dní doma a pak se vrátím na měsíc zpátky. Jo, dobře, chápu, už jsi tábor, taky nám tady píše další posluchačka Hanička, už jsme s Rokym Pitbull taky vzhůru, procházka, dokud nebude vedro a pak rodinná oslava. V tomhle vedru to bude spíš rodinná grilovačka. Hezký den všem, Hana. To je pravda, takže bychom se vlastně všichni mohli posypat grilovacím kořením, propec se do Zlatova a do Křupava. Za chviličku Roxette, nebo taky Ella Henderson, Rudimental a Kateřina Marie Tichá. Tolik muziky, potom už zprávy.

0: Sme v éteru, ale taky v chytré aplikaci Rádia CZ. Zjistíš, co jsme hráli, co hrát budeme a poslouchat můžeš kdekoliv přes Rádia CZ.
1: Počasí pro dnešní den jasná až polojasná obloha a nejvyšší denní maxima 35 až 39 stupňů Celsia.
0: Bylo to jen tak, ale zvládli jsme to. Je tady
2: Víkend
0: s Hitrádiem a Leonou Děnděši.
1: Jsem tady s vámi i 3 minutky po 8. Až do 13. hodiny budeme spolu hrát tu nejlepší muziku, dobrou náladu, pozitivní energii, však už to znáte. Občas si říkám, jak to vlastně dělám, že jsem v tom éteru taková maková. Ne, já jsem se dobře vyspala, i když teda ty horka jsou neskuteční. Možná to někdo máte podobně, tak se za chviličku schladíme. Teď už Avicii, Taylor Swift a spousty dalších skvělých hitů, tak hezké dobré ráno a volume doprava.
0: Hit Radio Vysočina.

Taylor Swift Killa a Dendeši. Taková Nováková. Každopádně, jestli máte pocit, že se tyhle dny, sobota, neděle upečeme, tak se upečeme. O víkendu totiž budou 40, to už víme, dneska 39, zítra pozor. Dokonce Praha hlásí až 41 stupňů, což je katastrofa. A pro ochlazení připomínám katastrofální vedra v roce 1540, kdy bylo 200 dní bez deště. Vyschlo dokonce i Labe, takže ano, může být opravdu i hůře. Ale nebojte se, jen co pořádně začnou prázdniny, prudce se nám zase ochladí. Příští víkend má být jenom něco přes 20, logicky, že jo? Prázdniny, tak proč by mělo být teploučko? Každopádně já si myslím, že většina z nás si opravdu od těch veder na chvíli rádo odpočine. Teď už zmiňovaní One Republic, kteří dneska v pražských Letňanech mají velký koncert. Tak vyražte, ale upečete se zaživa.

I dneska v sobotu 27. června se bude roztáčet kolo narozeninové rulety, takže pomalinku přemýšlejte, kdo má ve vašem okolí narozeniny, měl nebo bude mít, protože dneska tam je opravdu nezapomenutelný zážitek. Co vás čeká, se můžete mrknout na web hitradio.cz, stačí tam kliknout na soutěže a tam už vám to všechno vyjede. Do té doby činasky Alvaro Soler, Topic nebo Abracadabra, ať trošku zaprší, Lady Gaga.

0: Poslouchej i naše podcasty. Snídaně šampionů, rozhovory a zábava. Podcasty Hitrádia na Spotify a všech podcastových platformách. Hitrádio.
1: Zlepši si náladu.
0: Hitrádio.
2: Jela jsem s Marcelou a Martou.

0: Ranní update.
1: Dobré ráno, jsou tady další krátké zprávy. Pokud o víkendu plánujete výlet na Pražský hrad, tak se může stát, že nepotkáte hradní stráž a neuděláte si s ní selfíčko. Stráž na čestných stanovištích před hradem se totiž v případě velkých veder stahuje. Kluci tak budou hlídat za branami ve stínku. Pokud prodáváte byt a okna má na jih, tak s prodejem počkejte. Současná vedra totiž snižují cenu takových prostorů, upozorňují na to odborníci. Šanci ale máte, pokud má váš byt izolaci a ve výbavě i klimatizaci. A teď se pro změnu trochu schladíme. Za 6 měsíců bude po Vánocích. Co se svátků týče, tak obchodníci už vydali seznam největších trendů, které by pod stromečkem neměly chybět. Jsou to voděodolné čtečky knih, masážní pistole a herní konzole.
2: Ivuško, díky za tuhle zprávu, protože já nevím, jak vy kamarádi, ale já se svojí kamarádkou Janičkou se neskutečně těšíme na ty Vánoce a vždycky každý rok se předháníme, kdo z nás bude mít dřív tu vánoční výzdobu. Tak já myslím, že letos to trumfnu a začnu už v říjnu. Teď už další muzika.

8 hodin 40 minut, aktuální čas, posloucháte Hit Radio 27. června, tak nezapomeňte, že za 20 minutek bude tady narozeninová ruleta pro někoho z vás, takže pokud máte ve svém okolí někoho, kdo má, měl nebo bude mít narozeniny, tak zbystřete, zapište si číslo ke mně do studia 800 937 937 a kdo zavolá jako první, jdeme vysílat společně, zahrajeme song a dostanete nezapomenutelný zážitek, takové ty vzpomínky, které vám nikdy nikdo nevezme. Za chviličku Marek Ztracený a spousty dalších skvělých hitů, tak volume doprava a buďte s námi. Hezké ráno.

0: největší hity, nejlepší nálada a skvělé výhry. To je snídaně šampionů na Hit Rádiu, kdekoliv a kdykoliv přes apku Rádia.cz. Přes apku Rádia.cz.
1: Počasí pro dnešní den jasná, polojasná obloha a bude horko, teplo, sluníčka až 39 stupňů Celsia.
0: Hit Rádio. Štěstí na šest písmen? Víkend. Žádná práce, jenom život. A ta nejlepší nálada s Leonou Děnděši na Hit Rádiu.
1: Hezké dobré dopoledne, 3 minutky po deváté, pokračujeme, nezastavujeme. Gone, gone, gone, to nás čeká David Guetta, tedy Swim, Stones and I a taky Britney Spears, tam trošku zpomalíme. Ale hlavně bude narozeninová ruleta, takže dobře pozorně poslouchejte a jakmile uslyšíte moji výzvu, tak potom volejte na 800 937 937, ale teď už jdeme hrát.
0: Hit Rádio Vysočina.

Every time Britney Spears. Možná někdo teprve otevíráte svá očička do toho nového dne. Tak ať ho máte báječný, 9 hodin, 9 minut aktuální čas, posloucháte Hit Radio. A s vámi Lea. Jdeme na to! Za chviličku narazí nová ruleta, ale ještě předtím si představte, že v Londýně zrušili akci na podporu boje proti klimatu kvůli externímu horku. Extrémnímu horku, ne externímu. Vidíte, to už mám z toho horka. Já vám řeknu, že Bůh má asi hodně ostrý smysl pro humor. Je to jako, kdyby zrušili sraz abstinentů, protože na místě začalo z nebe pršet proseko. Nebo ne? A nebo taky, jako by dinosauři demonstrovali proti meteoritu, já už nevím. Příroda evidentně převzala veškerý aktivismus sama na sebe, prý to bude zábavnější. Tak ať je to, jak je to, dnešní den zvládněte, my vám k tomu budeme hrát skvělou muziku. Za moment Him Join Me, taky Miley Cyrus, no a potom už narozeninová ruleta. Takže pomalinku vyťukávejte 800 937 937 a jakmile řeknu volejte, tak potom volejte.

Miley Cyrus, End of the World, Hit Radio stále s vámi, 2 minutky po 9:45, hezký dobrý den. A je to tady, přátelé, kamarádi, narozeninová ruleta, volejte právě teď na 800-937-937. Máte ve svém okolí někoho, kdo má, měl nebo bude mít narozeniny? Tak je to ideální pro vás, volejte právě teď.

chuť na devadesátky? Zkus nové Hit Radio 90. To jsou největší hity 90. let non-stop. Poslouchej v aplikaci Rádia CZ a v DABu. Hit Radio.

0: Dovolená Xindl X, to já bych jela hned. Dokonce Xindla můžete vidět na nejlepším letním festiáku Hrady.cz. My startujeme už příští týden na Točníku, kde budu s vámi, takže se máme na co těšit. Teď už ale jdeme roztáčet kolo narozeninové rulety. A já se ptám, koho máme na telefonu. Halo, halo.
1: Ahoj, tady Aleš.
0: Aleši, odkud?
1: Já jsem z Plzně.
0: Z Plzně? Také tam máte takovou výheň?
1: Tady prší a tady ne, zima a mráz.
0: Tak okamžitě nechávám tady vysílání, měru za vámi se schladit. Prozrad nám, jaké máš plány na víkend v tomhle horku.
1: No, budeme tak nějak zavřen, ale co nejvíc máme trošku vychlazeno jako ve sklepě, takže budeme zítra slavit právě, takže snad se to podaří.
0: A kdo bude slavit?
1: Bude slavit můj bratr a bude mít 40. Takže
0: krásný. 40. si říkal.
1: Je to tak.
0: Jak se jmenuje brácha?
1: Pavel.
0: Pavel, takže budeme hrát pro Pavla. OK, jdeme rovnou na pravidla. Potřebuju ten datum.
1: Ano. 28.6.
0: 28.6. Dobře, už to tady zadávám do našeho chytrého počítače. Zahrajeme ti 3 hudební ukázky s datumem narozenin tvého bratra a na tobě bude jeden z těch songů si vybrat. Společně mu ho pošleme, jenom pozor, nemůžeš se k jednotlivým ukázkám vracet, automaticky bychom hráli tu třetí. Jdeme na to?
1: Dobře.
0: Tak já roztáčím kolo narozeninové rulety právě teď. That's the way it is, Celine Dion.
1: Tak ještě jednou zkusíme.
0: Dobře, roztáčím kolo po druhé.

0: Jeden z nejzamilovanějších songů Whitney Houston, I Will Always Love You.
1: Tak ještě pojďme trojku.
0: OK, roztáčíme po třetí. Já myslím, že tohle se hodí.
1: To se vyplatilo, takže určitě.
0: Jasně, my bychom to stejně automaticky hráli. Jo, každopádně, teď máš ten správný čas, aby si bráchovi mohl sdělit, cokoliv si přeješ. Pojď na to.
1: Tak milý Pájo, přeju ti k tomuhle jubileu, i když ještě k mému mladistvímu, ať jsi pořád tak mladistvý právě a ať se ti daří a ať si to zítra užijeme.
0: A ty jsi ten mladší nebo starší brácha?
1: Já jsem mladší.
0: O kolik?
1: O tři.
0: Zadanej nebo nezadanej?
1: No, it's complicated.
0: Ježíš Maria! Já se ptám pro naše posluchačky samozřejmě. A brácha?
1: Brácha je zadanej.
0: No tak skvělý. A děti jsou?
1: Jo, ten má dva chlapce.
0: A ty nic?
1: No, tak ještě.
0: Na tebe to ještě čeká.
1: Přesně.
0: Až skončí to complicated. Jsi skvělej. Každopádně, samozřejmě neodejdeš s prázdnou, krom toho, že ti budeme hrát Queeny, We Are The Champions a taky pro tvého bráchu Pavla, tak tady máme něco opravdu chlapskýho. Díky firmě Na Zážitky, můžeš se nejen ty, ale naši posluchači mrknout i na web, firmanazážitky.cz, kde nabízíme širokou škálu prostě všeho chuť. Ale dneska, si myslím, že si s bráchou užiješ. Máš rád auta a máš řidičák?
1: No jasně.
0: Brácha taky, předpokládám.
1: No je, určitě.
0: A co takhle Porsche GT3 nebo BMW M4 CSL?
1: No, to zní taky dobře.
0: Vůbec nevím já jako ženská, co ty zkratky znamenají, jo, ale teď dělám hrozně chytrou blondýnu, jak se říká. Každopádně, pokud si chceš splnit sen, ty nebo třeba brácha automobilový nadšenec, anebo si to sami zkusit, jaké je to prohánět se 300 km v hodině po závodním okruhu, tak přesně tady tohle tady dneska máme.
1: No tak, to je něco, tak to na takovou lekáru to se nikdo nalepí.
0: Hele, je to zážitková jízda přesně v tom Porsche, co jsem říkala, jasně. BMW, vybereš si jízdu v jednom z těchto sportáků, můžete dát s bráchou třeba závody. Věková no. Hranice, hele, tady to nehraje rozdíl, jestli mladší, starší brácha vůbec.
1: Přesně, tak skvělý.
0: Tak mi vydrž na telefonu, ať taky víme, kam to poslat. Queeny, jasně. We Are The Champions, posílám za tebou a užijte si hezký odpoledne a narozeninovou oslavu. Měj se krásně, ahoj.
1: Ahoj, hezký den.

0: Tři čtvrtě na 10 posloucháte Hit Radio, s vámi Lea, hezké dobré dopoledne. Mám tu pro vás takovéto klasické informační okénko, protože opět jakýsi
1: vědci
0: po celém světě zjišťují nejrůznější ptákoviny. Třeba prostě i to, jestli datla bolí hlava, když klepe do stromu. Chápete to? Prosím vás, tak za den dá ten pták 12 000 úderů a hlava ho nebolí, mozek mu plave v nějaké kapalině nebo co, já nevím. Jestli si na datla vzpomenu večer cestou z hospody podél naší aleje, tak mám asi problém, budu ho chtít překonat. Takže asi tak, to je z toho horká. Za chviličku Rosé, Bruno Mars a Paté, nebo taky Densko Duro, typicky letní song, a Get Lucky, Daft Punk a Pharrell Williams. Tomu říkám silná hudební trojice.
2: Hit Radio.

0: Sleduj a vyhrávej. Sleduj Hit Radio na Instagramu. Soutěže, zákulisí rádia a spousta zábavy. Instagram Hit Radio.
1: Bude jasno nebo skoro jasno během dnes možností vývoje kupovité oblačnosti, nejvyšší denní teploty 35 až 39 stupňů Celsia. Pozor, výjimečně mohou vystoupit až ke 40.
0: Dneska nejsme v práci, dneska nejsme ve škole, dneska máme volno. S Hit Radiem a Leonou Děnděši.
1: Hezké sobotní dopoledne, změna taková maličká pro vás, ale příjemná, protože právě teď od 10. do 11. hodiny hrajeme hity na přání k vaření, anebo spíš k chlazení. Dejte vědět 777-937-777, napište si o váš song, co byste rádi slyšeli, čím vám uděláme radost. Klidně zahraju i vánoční song, abychom se všichni schladili. Je to čistě na vás, protože od 11. hodin tady budeme mít oblíbený podcast na jedné vlně, ale teď už hity jenom podle vás, takže 777 937 777. Jdeme rád.
0: Hit Radio Vysočina.

11 minutek po desáté hrajeme hity na přání jenom podle vás. Výjimečně o hodinku dříve, než jste zvyklí o víkendu, takže taková ta nejlepší víkendová pohodička startovala právě úderem 10. hodiny. Napište mi na 777-937-777, co byste rádi slyšeli, a Hanka nám tady napsala: ahoj Leonko, moc ráda tě poslouchám, jsi vždycky taková pozitivní, prosím zahraj všem posluchačům, kteří právě teď poslouchají a musí být v práci. Vanilla Ice Baby, dobře, těch Ice je tam nějak moc, ale vím přesně, co myslíš, legendární takový rapový, hiphopový song z 90. let, rozhodně zahraju. A ještě tady napsala: chtěla bych ho věnovat všem s láskou a lidi, buďme na sebe hodní a k sobě ohledu plní, Hanka. Hanuško, děkuju moc za takovou zprávu a taky takové to poselství, no a samozřejmě pojďme se společně všichni schladit. Vanilla Ice, Ice Baby z Eteru Hit Rádia. Co bude dál, je na vás, pište si.

Eva Farná, Miraj, vzpomeneš si, tohle se hodně povedlo. Chtěli jste to, my jsme vám to rádi zahráli. Pokračujeme dál, hity na přání 777-937-777. Výjimečně dneska o hodinku dříve, protože potom nás čeká podcast na jedné vlně s Bárou Divišovou a Andrejem Babišem. Takže se máte na co těšit. Samozřejmě vaše SMS-ková přáníčka, jdeme na ně. Ahoj, prosím zahrát Thriller od Michaela Jacksona pro naši tříletou dceru Laurinku z Ostravy a pro její třídu Sluníček z mateřské školky. Je to ta nejlepší holčička na světě, zdravíme a za chvíli vyrážíme na bazén, jinak bychom se uvařili. No tak jo. Přesně tohle si dáme za moment, taky Ray Dalton anebo Cyril a Stumbliny. Na co bude dál je na vás, tak si pište.

0: jsme v éteru, ale taky v chytré aplikaci Rádia CZ. Zjistíš, co jsme hráli, co hrát budeme a poslouchat můžeš kdekoliv přes Rádia CZ. Hit Radio.
1: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.

Posloucháte Hit Radio, hrajeme hity na přání jenom podle vás. 3 minutky po půl jedenácté, píše nám tady Lenka. Ahoj Leonko, prosím, zahraj nám Luna by Lando. Uděláš nám tím velkou radost. Právě pracujeme na zahradě a chystáme se na naší koupačku a čistíme bazén. Díky moc a bylo by to pro Jirku, Petra a naší Jiřinku. Tak chcete to, máte to mít a taky je doplní kapela Jelen, Touha a Pláč, o který si napsal Petr.

0: Poslouchej i naše podcasty. Snídaně šampionů, rozhovory a zábava. Podcasty Hitrádia na Spotify a všech podcastových platformách.
1: Počasí pro dnešní den, jasná, polojasná obloha, nejvyšší denní maxima až 40 stupňů Celsia, tak opatrně.
0: Štěstí na šest písmen? Víkend. Žádná práce, jenom život. A ta nejlepší nálada s Leonou Děnděši na Hit Radio.
1: Hezké dobré dopoledne, pokračujeme dál, protože před námi je Bára Divišová, která si k rozhovoru v podcastu Na jedné vlně pozvala premiéra Andreje Babiše. Takže já vám přeji upřímný poslech k tomu, skvělé hity, co víc si přát takhle dopoledne. Tak díky, že posloucháte, teď už partička Black Eyed Peas.
0: Hit Radio Vysočina.
2: Get it started in here.

0: Dobrý den, díky, že nás posloucháte. Na jednu vlnu se dnes s námi naladí premiér České republiky Andrej Babiš. Dobrý den, díky, že jste přišel.
1: Dobrý den, děkuji za pozvání.
0: A pane premiére, ke konec školního roku, jaký vy jste byl student?
1: Na gymnáziu jsem byl hrozný student, protože měl jsem tu spartianskou výchovu a až brutál. No a potom, když táta pracoval v zahraničí, tak po těch prověrkách jsem se musel vrátit jako rukojmí, aby naši neemigrovali, no. A tam to nebylo dobrý, no. Tam jsem měl dvojky.
0: Dvojky jsou špatné známky? Nebo byly podle vašich rodičů špatné známky?
1: No schování jako.
0: Jo, takhle, no. To jsou, no. Asi.
1: Nebo trojku dokonce. Chtěli mě vyhodit ze školy, no.
0: A za co jste jí dostal?
1: No, že se mi nechtělo vstávat ráno. Že jsem nechodil na tu první hodinu občas.
0: A to jako. Vás maminka nevytáhla z postele zrovna?
1: Ne, maminka byla s tátou v zahraničí, já jsem byl sám prarodičů. Ale na základce jsem měl celkem dobré známky, potom, ale to bylo jako fajn. Mě to bavilo, protože jsem vlastně strašně moc četl. A četl jsem nejrychleji ze třídy. Jsem četl knížky Jules Verna a Foglara a řecké báje a mýty a strašně rád jsem četl. Falešně jsem zpíval.
0: A to jste nám chtěl prozradit na úvod pořadu, jako věc, kterou od vás možná neví naši posluchači a diváci.
1: No jo, tak dobře.
0: A to radši jste zpíval, ale.
1: Prosím?
0: O to radši jste zpíval, to se tak říká o lidech, kteří třeba nemají úplně absolutní sluch, že o to radši zpívají.
1: No, tak já zpívám známé písničky. Teďka jsem byl na Jelánech, to jsou všechno důchodci, jak já, jsou všichni. Bohužel teda váš opatil zemřel, já jsem byl na Benátské na jeho poslední koncert. A měl jsem lístky na Evu Farna, trošku jsem se těšil, tím, že mám ještě teda dozvuky, teda mi hrozila zápal plic, tak jsem zůstal doma, no a viděl jsem na síti, že to muselo být absolutně jako super pecka ty koncerty, no, to je jako dneska absolutně naše nejlepší zpěvačka, no.
2: Hit Rádio Vysočina.

0: Naším hostem je dnes premiér Andrej Babiš, posloucháte podcast Na jedné vlně. Když se řekne prázdniny, co se vám vybaví? Máte nějakou vzpomínku na prázdniny?
1: Já jsem něco? Vždycky makal o prázdnina.
0: I když vám bylo 6 třeba?
1: 6. Ne, to jsem chodil s rodiči, jsme chodili pod stan. Ale...
0: To je super. Máte na to nějaké hezké vzpomínky? Já se vás nedokážu představit, že stanujete.
1: No mám různé vzpomínky, no. Vím, že jednou se stalo, že nás vlastně, že jsme spali ve stanu a v noci někdo vyřízl nějakou díru do toho stanu a táto by ukradl všechny doklady a peníze, no tak to byl takový negativní zážitek, ale jo, tak o prázdninách jsem byl u babičky, chodil jsem za, měl jsem strýca, který byl takový jako trenér fotbalistů, takový sportovec, tak jo, tak bylo to, byla to jiná doba, jak dneska, no. No a já, když jsem potom už byl na gymnáziu, tak už jsem většinou pracoval, i na vysoké škole jsem pracoval vždycky o prázdninách, že jsem si chtěl vydělat peníze.
0: Co Andrej Babiš a letní lásky o prázdninách?
1: Letní lásky... No, jedna taková byla, no. Jedna taková byla.
0: Jsem zvědavá.
1: Já myslím, že to byla dcera generálního ředitele Jablonexu.
0: To by jsem mířil hnedka vysoko, dobře.
1: Ne, tak ona tam, můj táta pracoval v zahraničí, tak ona tam byl, taky tam byla o prázdninách. A já jsem byl jako strašně plachý.
0: A dneska už nejste?
1: Dneska, no fakt jsem byl plachý, já jsem nebyl nějaký Don Juan.
0: A dneska už nejste?
1: No jsem z toho, dneska už jsem starý na to, jako.
0: Budu drzá,
1: dneska jsem rád, když paninky vlastně mi projevují lásku a pečou mi štrůdl. Já mám několik faninek, které mi pečou štrůdl. Například jedna paní z Plzně, skvělý, potom jedna paní z Mostu, ta se mě stále ptá, kdy bude to nádraží rekonstruované, potom další paní, jo, takže pečou mi štrůdl, no.
2: Zlepší si náladu. Hit Radio Vysočina. I took the long road across the ocean. I burned some bridges on the way. Feels like forever here in the moment, just so forever, sit or stay.

0: Naším hostem je dnes premiér Andrej Babiš, posloucháte podcast Na jedné vlně.
1: To jsem se chtěla zeptat, jestli vy si dokážete představit, že byste třeba bez těch sociálních sítí dneska ještě dokázal fungovat, protože vlastně ve chvíli, kdy ty politici potom, když určujou třeba i těm mladým, jo, kde je to trochu jiné, vlastně, že by je neměli používat a podobně, tak že asi se vám je bude hůř jako přesvědčovat ty mladí.
2: Když je vysvědčení, tak jsme se domluvili ČTU, budeme vysílat na sítích o tom velkou reportáž, jak vlastně si děti chovají na těch sítích. Tím, že bych to doporučoval všem rodičům, aby přes ty prázdniny vlastně možná věnovali víc času a pobavili se s těmi dětma. Ty dopady sociálních sítí jsou fakt negativní, jo, roste ta agresivita, šikana, pokusy o sebevraždy, jako ten kratom, jo, tyhle špatné věci by se měli na těch školách dělat tu prevenci, no.
1: Nakolik ten stát vlastně v tomto zaspal, aby to řešit začal?
2: My jsme zaspali v tom, jak používat mobily na školách. Já jsem ukazoval takovou mapu. My jsme vlastně jedni z mála, kde nemáme žádnou regulaci. A mě na to upozornil teďka vlastně irský premiér, když mi vykládal, jak, když to zavedli, co se stalo, že v těch střídách nebylo ticho, ale tím, že neměli ty mobily, tak začali mluvit, začali se smát, že to je úplně jiná záležitost. Takže původně ministerstvo školství to chtělo mít jako doporučení, teďka jsme viděli, že už jsme pozadu, tak jsme to načetli společně s ministerstvem školství jako zákon. Každá ta škola si to nějak řešila, jo, ale asi je potřeba to řešit nějak systémově a ohledně těch sociálních sítí, tak tam to pozorujeme, co se děje Austrálie, teďka Francie, teďka stále víc těch států o tom mluví. Bavím se o vlastně prvním stupni, o těch základkách, protože v některých školách samozřejmě ty mobily jako používají a tak dále, takže je to složitá problematika a chceme alebo vyvoláváme k tomu nějakou celospolečenskou debatu, kde všichni se k tomu budou nějak jako vyjádřovat.
3: Hit Radio Vysočina.

0: Time. Největší hity, nejlepší nálada a skvělé výhry. To je snídaně šampionů na Hit Rádiu. Kdekoliv a kdekoliv přes apku Rádia.cz. Přes apku Rádia.cz. Hit Rádio.
1: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.

0: naším hostem je dnes premiér Andrej Babiš. Já ještě zůstanu o toho školství, máme konec školního roku. Jedna z věcí, kterou vy jste si předsevzal, byla změna jídelníčku ve školních jídelnách.
1: Ano, to
0: muselo se to odsouvat. Ano, muselo se to odsouvat. Proč?
1: Protože to bylo úplně nesmyslné. Jako. Tam byly věci, které pro ty školní jídelní byly absolutně... Já jsem je navštívil X, tam byly nesmysly, že když děti nesnědly to jídlo, že se to stává odpadem, že je potřeba to platit, že to nemůže ani dostat, ani bezdomovci, ani prasata to nemůžou sežrat, jo. Že si tam děti můžou nosit svoje jídlo, že tam musí být ten podíl luštěnin, jo, takže potom ty hamburgery, které jim chutnaly, tak tam doplňovali nějaké luštěniny, ty jim potom nechutnaly. Tam jsem toho obešel strašně moc. No a domluvili jsme se, že to prodloužíme, že ta vyhláška nezačne platit, že to odloží do 31. srpna 2027. No a za ten čas připravujeme nějaké změny, jak se to vylepší.
0: Závěrem, co byste popřál našim posluchačům? Teď vlastně začíná léto, ano.
1: Ať na sebe dávají pozor, ať samozřejmě se věnují dětem, jo, ať odloží ty mobily všichni.
0: Musíte jít příkladem,
1: já se budu snažit. No a
0: my si počkáme na ten pokus, až vám ho zabalí.

mikrofon. Taky jsme lidi z Maša a Kostí, tak nám to odpusťte, jsme zpátky a celý podcast na YouTube s Bárou Divišovou na jedné vlně si můžete pustit a vychutnat si ho úplně celý. Každopádně, co si budeme vychutnávat teď, jsou skvělý hity. Co takhle Sweet Caroline a nebo Ed Sheeran právě teď.

0: Máš chuť na devadesátky? Zkus nové Hit Radio 90. To jsou největší hity 90. let non-stop. Poslouchej v aplikaci Rádia.cz a v DABu.
1: Jasná, polojasná obloha, nejvyšší denní maxima až 40 stupňů Celsia.
0: Hit Radio. Štěstí na šest písmen? Víkend. Žádná práce, jenom život. A ta nejlepší nálada s Leonou Děndější na Hit Radio.
1: Hezké teď už sobotní odpoledne, 27. červen, v léto v plném proudu. Začaly prázdniny, na většině místech grilovačky, nejenom nás, že místo opalováku používám grilovací koření, ale vaše obědy nechte si chutnat, pokud právě baštíte, nebo jste někde u bazénu na cestách, my se vám postaráme o playlist i takhle odpoledne. Díky, že posloucháte. John Newman nebo Flipside letí za vámi. Hezké odpoledne.
0: Hit Radio Vysočina.

někdy někam jel, tak ví, že zvládnout to celé bez hádky, to prostě není jen tak. Není to žádná sranda, co si budem. Experti mají pár tipů, jak to prostě všechno zvládnout. Neupínejte se na Dovču jako na něco, kde se budete mít strašně fajn, všechno bude sluncem zalitý a všechno bude super. Nedělejte na ní všechno spolu, ne

Skutečně se chceš takhle chovat? Co bys teď udělal nebo udělala na mém místě? Něco na tom je, co? Jen já si na týhle mírnější větičky vzpomenu vždycky až po hádce, bohužel. Je to taková ta moje maďarská povaha, horká krev v žilách. Když mám čas o sobě přemýšlet sama někde na gauči, tak prosím vás, ať to u vás je jakkoliv, pokuste se ty vaše dovči zvládnout co nejvíce v klidu a hlavně užívejte si toho všeho tady a teď. Teď už další skvělá muzika.

0: Jedeme, nezastavujeme s vámi stále Lea až do 13. hodiny a důležitá věc, kterou nesmíte zapomenout. Rychlá pětka ve snídaní šampionů probíhá i o prázdninách, což je skvělá zpráva, protože my vám chceme dělat radosti o prázdninách. A o co hrajeme příští týden? V rychlé pětce s Allegro bojovat budete o dvě vstupenky na Colors of Ostrava a že je na co se těšit. No a aby toho nebylo málo, tak příští týden ve snídaní šampionů s vámi bude moje maličkost. Těším se a teď už zase muzika. Hezkého poledne.
1: Hit Radio Vysočina. Hit Radio. Hit Radio.

Sleduj a vyhrávej. Sleduj Hit Radio na Instagramu. Soutěže, zákulisí rádia a spousta zábavy. Instagram Hit Radio. Hit Radio. Když si pod sluncem dáváte dobrý drink. A nikdo vás neruší. To je pohoda s vaším Hit Radiem. Takhle zní léto s Hit Radiem. Jenom hity.

0: Na Hit Rádiu se náš společný čas pomalu, ale jistě blíží ke konci. Díky, že jste poslouchali, že jste volali, psali za veškerou vaši aktivitu a pokud možno užijte si ten dnešní den naplno. Běžte někam k vodě, chlaďte se, dodržujte pitný režim a hlavně užívejte si všeho tady a teď a pokud možno, zůstaňte samozřejmě dál na vlnách Hit Rádia. Já se na vás budu těšit zítra úderem 7 hodiny ráno a prosím vás, přežijme tu dnešní první tropickou noc a doufám, že to všechno společně zvládneme. Mějte se krásně a čau.
1: Hit Rádio Vysočina.
2: Hit Rádio.

Nejlepší dopravní servis na Vysočině je tady a aktuálně to na našich silnicích vypadá dobře, nemáme hlášené žádné čerstvé nehody. Tak za volantem opatrně a vaše dopravní info

0: Česká soupeřka Naomi Osakou má ve finále za stavu 6-1 a 1-0 pro českou tenistku kvůli zdravotním potížím vzdala.
1: A jdeme na počasí. Dnešní teploty na Vysočině se mohou vyšplhat až k 36 stupňům. Převážně bude jasno, jenom v průběhu dne místy taky s oblačností. V noci na neděli nás potom čeká většinou tropická noc s nejnižšími teplotami okolo 20 stupňů.
2: Hit Rádio Vysočina.
1: 13. hodina odstartovala, ladíte Hit Rádio Vysočina. S vámi je tu právě teď Ivana Grande. Já vám přeju pohodové odpoledne a posílám Avril Lavigne.

The Sound of Silence, zvuk ticha na Hitrádiu Vysočina. Jo, jo, přesně takhle jsem se dneska cítila venku, na ulici, když jsem spěchala sem za vámi do studia, protože všichni asi vyrazili někam k vodě, nebo možná se schováváte před teplem doma, pod klimatizací. Já vás každopádně zdravím do všech koutů Vysočiny, ať už nás ladíte kdekoliv. Ivana Grande s vámi na Hitrádiu Vysočina a startuje naše společné sobotní odpoledne, které dneska bude hodně o počasí, protože tropy jsou samozřejmě číslo jedna, téma číslo jedna. Navíc nás čeká supertropická noc, a to nejenom dneska, ale pravděpodobně i zítra. Já se teda pokusím vás trošičku schladit i jinými tématy, taky tou nejlepší hudbou, kterou tady pro vás mám. Kromě toho ale budeme i soutěžit o lístky na Vysočina Fest a dám vám pár tipů na víkendovou zábavu nebo třeba na filmy, které aktuálně můžete vidět v kině. Teďka jsou před námi další hity, další interpreti budou Chinasky, bude taky zpěvačka Pink, Taylor Swift, anebo právě teď Flowrida. Tak zůstaňte s námi.

0: Posloucháte Hit Radio Vysočina, tohle byla Taylor Swift a The Fate of Ophelia, skladba z jejího zatím posledního alba. Nicméně, sama zpěvačka Taylor Swift teďka v poslední době maličko pozměnila vzhled svého účtu na Instagramu a fanoušci tak už hodně spekulují o tom, že se možná už brzo dočkáme dalšího alba. No zrovna Taylor...
1: Hit Radio, Hit Radio.

0: Progrese. Fanděte a držte palce českému týmu s fotbalovým servisem Hitrádia. Fotbal na Hitrádiu Vysočina.
1: Píská se poslední minuta. Výprodej matrací na matracezahubičku.cz. Využijte

Radio, když si pod sluncem dáváte dobrý drink. A nikdo vás neruší. To je pohoda s vaším Hit Rádiem. Takhle zní léto s Hit Rádiem. Jenom hity.

0: co se děje na Vysočině.
1: Já vím, že většině z vás se při teplotách na 30 stupňů asi ven úplně nechce. Ale přeci jenom pořád jsou mezi námi tací, co si nenechají nic ujít a ani takovéhle počasí je nerozhodí. V tom případě si běžte určitě dát něco dobrého na Burger Festival u jihlavského City Parku. Já jsem tam včera shodou okolností byla, dala jsem si jeden luxusní cheeseburger s hranolkama, rozhodně toho nelituju ani v tomhle vedru. Pokud ale na jídlo nemáte chuť, tak můžete vyrazit do Větrného Jeníkova na komentované prohlídky zámku. Tady je navíc připravená i soutěž pro vaše děti. No a na Hradě v Lipnici nad Sázavou se tento víkend koná pátý ročník celostátního setkání kovářů. To jenom, kdybyste toho tepla měli ještě náhodou málo a potřebovali byste si ještě trošičku přitopit pod kotlem. Další tipy, tentokrát na zítřejší den, pro vás budu mít později během našeho společného dnešního odpoledne tady na Hit Rádiu Vysočina. Tak zůstaňte s námi.
0: Vysočina. Tady jsme doma.

0: Posloucháte Hit Radio Vysočina, Damiano David, italský krasavec a skladba Next Summer's alba Funny Little Fears. Jenom tak mezi náma, milí posluchači, pokud jste tohleto album ještě neslyšeli celý, děláte obrovskou chybu. Já jsem mu propadla v posledním týdnu a i přesto, že už je na světě víc jak rok, tak ho poslouchám až teď a poslouchám ho pořád dokola a pořád se toho nemůžu nabažit. No co si budem povídat, zpěváků s takhle typickým specifickým hlasem na tom světě zase tolik není. A dámy určitě potěší, že si k dobré hudbě můžou pustit i dobré klipy, ve kterých je rozhodně na co koukat. Pánové mi to určitě odpustí. Další hudba je před námi, za malou chvíli vám pošlu do éteru interprety s nějakými těmi letními hity. Bude Gustavo Lima, Offenbach nebo taky Atmo Music.
1: Značková kvalita za nízké ceny v Kauflandu. Například Proud, obrač Proud s ležákem nové generace. Půl litru za 24,90. Nescafé Dolce Gusto nebo Starbucks kávové kapsle za 109,90. A Felix, kapsičky pro kočky za 89,90. Až do 30. června. Kaufland.
2: Když česnek, tak jedině z farmy Jura v Bochovicích na Třebíčsku. Farma Jura vás zve na 6. ročník samozběru česneku ve svazcích přímo z pole. Přijďte každý den od 28. června do 7. července, vždy od 9 do 17 hodin. Další termíny a informace naleznete na www.farmajura.cz.
3: V Lidlu jsou ceny v klidu již od února. Teď ale přidáváme další produkty, abyste mohli být nadále v klidu. Například

0: například Davis Cup. Kraj Vysočina prostě fandí sportu. Brzy naslyšenou.
1: Více o Vysočině na kr.vysočina.cz.
2: On air.
3: Online.
2: I v aplikaci Rádia CZ. Hit Rádio Vysočina.
4: Je 14 hodin, krátké zprávy a David Račák. Tropickou noc, kdy teplota neklesne pod 20 stupňů Celsia, změřili meteorologové v noci na dnešek na pětině měřících stanic. Vyskytla se téměř ve všech krajích od nížin po hory. Nejteplejší noc prožili lidé v centru Prahy. V Klementýnu neklesla teplota pod 23,7 stupně Celsia. Premiér Andrej Babiš odmítl poskytnout bývalému ministrovi práce Marianu Jurečkovi podklady, o kterého Jurečka žádal v poslanecké písemné interpelaci. Jurečka chtěl údaje o tom, jak vláda ve vybraných oblastech plní své cíle. Babiš to odmítl s tím, že nechce zatěžovat státní správu. V Jihlavě funguje nová výpravní budova, tím skončila první etapa proměny tamního vlakového nádraží na centrální dopravní terminál. O výhodách stavby mluví primátor Petr Ryška.
5: Samozřejmě ještě chvilku to potrvá, plnohodnotný význam to bude opravdu mít, až dokončíme tu druhou etapu. Nicméně už tahle první etapa je velice významná, si myslím, protože opravdu tím vlakem se dá dojet až do centra, nemusí se vystupovat na okraj Jihlavy. I k tomu autobusovému nádraží to už není přes půl města, ale jenom 5 minut pěšky.
4: Druhou etapu prací chce Jihlava dokončit do roku 2030. No a trenér české fotbalové reprezentace Miroslav Koubek je přesvědčen, že se mužstvo na mistrovství světa v Americe nedotklo svého výkonnostního maxima. Vyřazení už po skupinové fázi označil kouč i jako osobní neúspěch. Podle něj bude tým potřebovat obměnu.
6: No a co se týče počasí, tak dnešní teploty všichni dobře známe. Na Vysočině se v maximech mohou vyšplhat až k 36 stupňům. Převážně bude přes den jasno. V noci na neděli nás pak čeká tropická noc s nejnižšími teplotami okolo 20 stupňů.
2: Hit Radio Vysočina.
6: Ladíte Hit Radio Vysočina na začátku 14. hodiny. S vámi je tu Ivana Grande a taky dalších 60 minut plných těch nejlepších.

0: Vysočina Fest. Na Vysočina Fest. Z Itálie Vysočina.
1: Jestli máte pocit, že ten čas nějak hrozně rychle utíká, tak máte naprostou pravdu. Už jenom 4 dny zbývají do startu letošního ročníku Vysočina Festu. Od 2. do 4. července bude Letňák v Jihlavě patřit největšímu multižádrovému festivalu na Vysočině. Což znamená, že si tady na své přijdete úplně všichni. Namátkou se teda můžete těšit na taková jména jako Divokej Bill, Čechomor, Anaka, Miraj, Lucie, Činasky, MiG-21, z jiného soudku budou taky Vysáči, Ben Kristoval, Sofian Mečmeč a spousta dalších. Můžu vám slíbit, že na místě bude i náš promotým, připravujeme živé vysílání z místa, abyste o to nepřišli, pokud náhodou nemůžete vyrazit, a celou akci moderují moji kolegové Milan Řezníček a Markéta Zušťáková. Dobrá zpráva je, že předpovědi už nehlásí takový tropy, takže věřím tomu, že pobyt na Amfíku bude pro nás všechny snad i v tomhle směru o trošičku příjemnější. No a my si tady během dnešního odpoledne zasoutěžíme hnedka o 2 celofestivalové vstupenky. Tak pokud ještě ty svoje lupeny nemáte, pozorně nás poslouchejte, ať vám tahle šance neunikne.
0: Na Vysočina Fest zítra je Vysočina. Poslouchejte naše vysílání a vyhrávejte vstupenky na Vysočina Fest.

0: všichni ostatní, kdo nás posloucháte, klidně mi pište taky na náš WhatsApp na číslo 725 44 38 37. Pošlete zprávu, co děláte, jak se máte, jak přežíváte. Ladíte Hit Rádio Vysočina a už za malou chvilku se na vás řídí Imagine Dragons s dalším hitem.
1: Vysočina Fest ovládne letňák v Jihlavě. A vy tam budete taky. My vás tam dostaneme. My máme rádi. Najděte hudební hvězdy z Vysočina Festu v našem vysílání a lístky na všechny tři dny jsou vaše. Za hvězdy, na hvězdy. Na Vysočina Fest. S Hit Rádiem Vysočina. Burgery, grill, hudba a první chuť léta. Od 26. do 28. června zažijí Burger Street Festival v City Parku Jihlava. Desítka burgerových mistrů, vůně grilu a zábava pro celou rodinu.
2: City Park Jihlava. Pro váš lepší den.
3: Těšíš se na víkend?
4: Jo, už se těším na tu krásnou rodinnou dovolenou. Co ti naši zase vymysleli?
3: Právě že nic, a to je na tom to nejlepší.
5: Stačilo, aby si na internetu našli Hustákovy cesty a vybrali, kam chtějí jet.
4: Asi si jistá, že chtějí, abychom jeli taky? Aby si taťka jenom nesnažil něco vyžihlit u mamky.
5: No jasně, ale i kdyby, může jet kdokoliv s kýmkoliv. Je to rychlý, jednoduchý a ani peněženka u toho nepláče.
6: Hustákovycesty.cz.
7: Vidíš to?
8: Vidím. Ptáci zpívají, slunce, pohoda.
7: No a víš, co vidím já?
8: Co?
7: Let balonem, bungee jumping, driftování, rafting, skok padákem, flyboarding, lezení ve skalách a nespočet dalších zážitků, který si můžu užít venku.
8: Užijte si krásného počasí s Allegrií a vyberte nezapomenutelný zážitek pro sebe nebo své blízké.
7: U nás si vybere úplně každý.
8: A když se netrefíte, nevadí. Obdarovaný může zážitek zdarma vyměnit za jiný.
7: Nejširší nabídkou na trhu a možností výměny zážitků nemůžete nic zkazit.
8: Nejlepší dárek je zážitek.
6: Firma na zážitky.
8: CZ.
9: Buongiorno. Italské dny v prospánku pouze od pátku do pondělí. Čeká na vás sleva 20% na dokonalé matrace a polštáře Berdormire. Italské dny a slevy 20% od tohoto pátku a jen do pondělí v prodejnách prospánek a na prospánek.cz. Prospánek. Spěte lépe, žijte lépe.
10: Ať už vás cesty zavedou mezi stáda ovcí na Beskydské louky nebo mezi červená jablíčka do jihočeských sadů, v Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Kaufland. Z lásky

Na Hit Rádiu Vysočina Tim Berg, kterého asi většina z vás zná spíše pod pseudonymem Avicii. Toho jste právě teď slyšeli. Já doufám, že máte krásnou sobotu, že i přes ty tropické teploty si užíváte, že není venku zima. Dneska nás čeká vlastně i krásný večer, ideální na nějakou tu grilovačku s kamarádama, s rodinou. Zkrátka využijte toho, že ještě nemusíte v podvečer nasadit mikinu nebo bundu, ale že se dá sedět takhle venku prakticky vlastně celou noc. Pište nám, co děláte, budu za to ráda, ať aspoň vím, odkud nás ladíte, nebo jestli třeba dneska spíš pracujete, taky mi dejte vědět, jestli máte v práci teplo nebo se stejně jako já schováváte pod klimatizací. Tady třeba na Seznamu píšou, že lidi, co aktuálně pracují v ulicích Říma, tam mají cesty rozpálený až na 73 stupňů. Takže asi dneska vážně není nejlepší nápad sedět někde mezi betonem v centru města, ale spíš, když už, tak vyrazit do lesa, do zeleně. Naše sobotní vysílání pokračuje, rozehrává se kapela Divoký byl, která je mimochodem jednou z těch, na které se můžete těšit na letošním Vysočina Festu. Ale pozor, tohle ještě není ta soutěžní písnička, kterou máte v dnešním vysílání hledat, takže nechte ještě telefony chviličku odpočinout a užijte si tuhletu úžasnou skladbu.

Já jsem včera četla takový moc hezký článek o jednom festivalu v Dánsku, protože já mám velkou slabost pro ty severní státy a ten festival je vlastně festival létajících papírových draků. Koná se tam pravidelně, podle videí je to teda moc hezká podívaná. Co mě osobně ale zaujalo nejvíc, že z některých těch draků se sypaly bombóny. Tak věřím, že z toho měli hlavně děti velkou radost. Doufám teda, že to byl

0: Zahradnictví z Pomyšl, vaše online zahradnictví.
1: Když česnek, tak jedině z farmy Jura v Bochovicích na Třebíčsku. Farma Jura vás zve na 6. ročník samosběru česneku ve svazcích přímo z pole. Přijďte každý den od 28. června do 7. července vždy od 9 do 17 hodin. Další termíny a informace naleznete na www.farmajura.cz.
2: Z chalupy se stal dům, ve kterém dnes bydlíte? Změna rekreačního objektu na rodinný dům má svá pravidla. Černá stavba je riziko, které je třeba eliminovat. Stavby Legal.cz vám zajistí klid a legalizaci stavby na klíč.
3: Hit Radio Vysočina.
4: Zlepši si náladu.
3: Zlepši si náladu.

Teďka v tuhle chvíli se nacházíme přesně mezi dvouma písničkama, který se k dnešku výborně hodí. Slyšeli jsme Lazy Song, línou písničku zpěváka Bruna Marze, to sedí, protože dneska si myslím, že jsme tak trochu lazy úplně všichni. No a před námi je zpěvačka Sabrina Carpenter a její Espresso. Tahle ta skladba prostě úplně voní létem, nějaký to ledový kavčo by určitě taky přišlo vhod a vlastně si říkám, proč si ho nedat. Berte to třeba jako takový malý odpolední tip ode mě. No a po Sabrině si dáme slovenskou partičku No Name a potom už doprava, počasí a taky zprávy v 15 hodin. Ladíte Hit Rádio Vysočina? Tady už je slíbené Espresso.

Nejlepší dopravní servis na Vysočině, pojďme se společně podívat na silnice a já mám v tuto chvíli dobrou zprávu pro všechny řidiče, nejsou hlášeny žádné čerstvé nehody, které by bránily v provozu. Ať to tak zůstane i nadále, vaše dopravní info posílejte hlasovkou na WhatsAppové číslo 725 44 38 37.

0: rámci Rádia CZ. Hit Rádio Vysočina.
1: Je 15 hodin, krátké zprávy a David Račák. Během prázdnin posílí policie dohled na českých silnicích. V nejkritičtějších dnech se i omezí opravy. Ministerstvo dopravy apeluje na řidiče, aby dodržovali základní pravidla, jak říká mluvčí rezortu František Jemelka.
2: Připomínáme, že i na nadcházejících prázdninách se budou zobrazovat na proměnných informačních tabulích dálnic výzvy, jako dodržuj rychlost, dodržuj odstup nebo nedrž telefon.
1: Z důvodu bezpečnosti vytvořil BESIP kampaň Léto v pohodě. Současná vedra nesnášejí zemědělské plodiny na polích nebo trvalé kultury dobře. Kdyby ale přišly až později, v červenci nebo v srpnu, napáchali by méně škody než teď. Nynější vlna veder poškodí zemědělce, kteří očekávají kvůli nim propad výnosů. No a Karolína Muchová vyhrála travnatý turnaj v Bad Homburgu a dva dny před Wimbledonem slaví třetí titul na okruhu WTA. Japonská soupeřka Naomi Osakaová ve finále za stavu 6-1 a 1-0 pro českou tenistku kvůli zdravotním potížím vzdala.
0: Fotbalový servis.
1: Miroslav Koubek zůstane i po mistrovství světa v Americe trenérem českých fotbalistů. Je správnou volbou, uvedl generální manažer reprezentací Pavel Nedvěd. Bývalý záložník nepochybuje o tom, že 74-letý kouč národnímu mužstvu ještě hodně dá. Po dnešním příletu týmu z šampionátu do Prahy novinářům řekl, že vyřazení už po skupině nepovažuje za ostudu. Zároveň vyloučil, že by se vedení po světovém šampionátu nyní mohlo poohlížet po zahraničním kouči.
3: Tropická sobota je tady, dnešní teploty na Vysočině se v maximech mohou vyšplhat až k 36 stupňům, kromě toho bude teplo i v noci na neděli, čeká nás tropická noc s nejnižšími teplotami okolo 20 stupňů. Zítřejší den bude ještě teplejší, připravte se až na 38 stupňů.
0: Hit Radio Vysočina.
3: 15. hodinu na Hit Radio Vysočina startujeme s Pitbullem a Markem Antonym. S vámi je tu Ivana Grande, já vám

Tohle byla Leony na Hitrádiu Vysočina. Já si teďka říkám, proč se nejít dneska večer schladit například do kina. Tam máte vlastně všechno, co potřebujete. Dobrý filmy, klimatizaci, něco výborného na zub, prostě takový kompletní balíček. V Jihlavském Cinestaru rozhodně je z čeho vybírat. Pokud byste náhodou byli od kina kousek a vyrazili byste tam teď hned, tak ještě určitě stihnete pokračování kultovní komedie Scary Movie nebo taky dobrodružně romantickou komedii Kdy se rozvedeš. Jestli se chcete bát, tak v nabídce jsou dneska samozřejmě i horory, například takový Leviticus. Nejen pro děti potom promítají pátý díl animáku Toy Story, anebo můj osobní filmový tip, fantastické sci-fi Den odhalení, který má navíc jedno velký plus, že tady hraje úžasná moje milovaná Emily Blunt. A abych nezapomínala na dámy v tomto směru, tak rodinná komedie Po večerce s Vladimírem Polívkou v hlavní roli. To si myslím, že je taky sázka na sobotní jistotu. Tak vybírejte, možná, že se v tom kině dneska večer potkáme, já jsem totiž taky teďka dostala chuť zajít si na něco, co jsem ještě neviděla. No a naše vysílání samozřejmě pokračuje, jak jinak než s těmi nejlepšími hity. Teďka už je čas na jednu zlatou klasiku. DJ Bobo a Everybody, pohodové odpoledne.

0: Jo, zlatý Green Day ty nikdy nesklamou, tak doufám, že si je v blízké době zase užijeme v Česku i pěkně naživo. Další půl hodina tady na Hit Rádiu Vysočina bude patřit zejména hudbě, budou Offspring, taky Eva Farná a Mirai, Ella Henderson, Owl City a spousta dalšího. Já teda věřím, že minimálně jedna skladba z našeho playlistu vám dneska zlepší den a udělá radost. Tropická sobota na vlnách Hit Rádia Vysočina pokračuje, tak zůstaňte s námi.
1: Vysočina Fest ovládne letňák v Jihlavě a vy tam budete taky. My vás tam dostaneme. My máme rádi. Najděte hudební hvězdy z Vysočina Festu v našem vysílání a lístky na všechny tři dny jsou vaše. Za hvězdy na hvězdy. Na Vysočina Fest s Hit Rádiem Vysočina.
2: Za 3 kilometry začne tradiční rodinná debata.
3: Já chci hot dog.
4: Já mám chuť na matcha latte.
5: Taky beru hot dog a klid v autě.
2: Přepočítávám. Doporučená zastávka MOL.
6: Na MOLce si vybere každý. Letní nápoje, káva nebo dva XXL hot dogy s Coca-Colou ve výhodném menu s MOL Move.
1: Hit Radio.
7: Zlepši si náladu.
1: Zlepši si náladu.

O půl čtvrté na Hit Rádiu Vysočina Šavuzi. Slíbila jsem, že vám dám pár tipů na nedělní akce a svoje slovo samozřejmě dodržím, protože neděle je už tak trošičku za rohem. Určitě musíte vzít děti na dětskou neděli do Cinestaru Jihlava, protože kromě toho, že tady budou promítat animák Mimoni a Monstra, bude tady připravený i doprovodný program, všelijaké soutěže, malování na obličej, tvoření a taky samozřejmě krásné odměny. Akce začíná ve 14 hodin. Taky zítra budou na Hradě v Lipnici kováři, takže tady si můžete vychutnat trochu té historie a šikovných ručiček. No a protože se včera rozdávalo vysvědčení, tak můžete vzít svoje nejmenší za vysvědčení do Zoo Jihlava, a to za pouhou korunu, pokud teda mají vaše děti na vysvědčení alespoň jednu jedničku. A já věřím, že se tam určitě nějaká najde. Teďka už je čas na jeden novější skvělý duet v našem playlistu. Eva Farná a Miraj na Hit Rádiu Vysočina.

0: Máme 6 minut po půl čtvrté, určitě jste poznali kapelu Offspring. Pohodovou sobotu vám přeju, ať už děláte cokoliv, kdekoliv. Zdravím vás domů, do práce, na vaše zahrádky, k vodě i třeba do auta. Jsem ráda, že jste s námi, že si užíváte ty naše hity, kterých tady dneska bude ještě hromada. Mimochodem, zeptám se, viděli jste teďka to virální video na internetu, jak si jeden Francouz osmažil slaninu a vajíčka na rozpáleným parapetu? To je takový vlastně docela hezký, neškodný experiment, který si dneska můžeme i u nás na Vysočině vyzkoušet všichni. A ještě se u toho dobře najíme. Tak krásné odpoledne s dalšími hity na Hit Rádiu Vysočina už za malou chvilku.
1: Tohle není jen obyčejná grilovačka. Tohle je Albert grilovačka úplně bez masa a přesto plná skvělých chutí. Biouzený Tempeh Nature's Promise za 49,90 a brambory s rozmarínem za 33,90. Albert.

0: Blíčka do jihočeských sadů. V Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Kaufland. Z lásky k regionu. Všude zdejší, všude je fajn.
1: Hit Radio Vysočina.
2: Zlepši si náladu.
1: Zlepši si náladu.

15:50 k tomu, tohle byli Lucas and Steve. 15. hodina se pomalu blíží ke konci, začne nám další, 16. opět budeme hrát, budeme si povídat, podíváme se na naše sny a taky společně tak trochu vycestujeme i do Francie. Já tady mám nastavenou na telefonu upomínku, abych nezapomínala pít, protože zrovna tady ve studiu máme teda klimatizaci a to se na to pití zapomíná docela snadno a tak to teda rovnou touhle cestou připomínám i vám. Mě totiž vždycky babička říkala, že i když mám pocit, že žízeň nemám, tak se pletu a mám jí. Tak na to prosím vás myslete, pořádně se hydratujte, tenhle ten víkend to bude potřeba víc než kdy jindy. Příští hodině vám můžu opět slíbit nadupaný playlist, ať se máte na co těšit, tak namátkou zmíním třeba Linkin Park, Calvina Harrise, Eda Sheerana, bude taky zpěvačka Dua Lipa, nebo novinka od kapely Krištof a taky moji milomaní Aerosmith. Tak buďte u toho s námi, no a teďka jsou před námi hodiny a ještě předtím Taylor Swift.

0: Nejlepší dopravní servis na Vysočině nebude chybět ani teď. Opět mám pro řidiče dobrou zprávu. Aktuálně nejsou hlášeny žádné nehody ani jiné čerstvé překážky v provozu. Tak šťastnou cestu a vaše dopravní info posílejte hlasovkou na WhatsAppové číslo 725 44 38 37.
1: Aplikaci Rádia CZ. Hit Rádio Vysočina.
2: Je 16 hodin, krátké zprávy a David Račák. Extrémní vedra znamenají výrazně vyšší spotřebu elektřiny při porovnání čtvrteční spotřeby 25. června s 10. červnem, kdy bylo o 15 stupňů chladněji, rostla spotřeba ze sítě o skoro 6%. Ve skutečnosti byla spotřeba ještě vyšší. Řada klimatizací je napájená energií z vlastní fotovoltaiky. Pražská integrovaná doprava spouští prázdninový provoz. Intervaly u metra, tramvají i autobusů se budou prodlužovat. Do těchto jízdních zasáhnou i četné výluky. Jaké to jsou, upřesňuje mluvčí Filip Drápal.
3: Například na začátku července bude vyloučen provoz metra C mezi stanicemi nádraží Holešovice a Pražského povstání. U tramvají je potřeba počítat s výlukou trati do Radlic, na kterou pak naváže třeba uzavřený úsek přes Národní třídu, a naopak během července se zprovozní tramvajová trať kolem Pražského hradu.
2: Od soboty se na několika místech změní trvalé jízdní řády. Týká se to hlavně autobusových linek. Vláda pravděpodobně v pondělí odmítne ústavní novelu poslanců opozičního hnutí STAN. Ti chtějí zrušit přestupkovou imunitu a omezit trestní imunitu zákonodárců. Proti novele se postavila téměř všechna ministerstva, která se předlohou zabývala. No a Miroslav Koubek zůstane i po mistrovství světa v Americe trenérem českých fotbalistů. Je správnou volbou, uvedl generální manažer reprezentací Pavel Nedvěd. Bývalý záložník nepochybuje o tom, že 74-letý kouč národnímu mužstvu ještě hodně dá.
0: Dnešní teploty na Vysočině se v maximech vyšplhají až k 630 stupňům. Kromě toho bude teplo i dnes v noci 25 až 20 stupňů. Na zítřejší den hlásí předpověď až 38 stupňů.
1: Hit Radio Vysočina.
0: Ze studia Hit Radio Vysočina vás zdraví Ivana Grande a už k vám letí Calvin Harris. Tady z našeho playlistu. Tak pohodovou sobotu s námi.

Úžasná romantika na Hit Rádiu Vysočina s Edem Sheeranem. Včera dostali děti a studenti vysvědčení, začaly jim konečně vytoužený letní prázdniny a s nimi taky samozřejmě doba dovolených a táborů. Takovej tábor, to je vděčný téma. Když si takhle s někým povídáte, vzpomínáte společně na dětství. Já jsem teda nikdy na žádným nebyla, protože jsem potom jako dítě vůbec netoužila a tak mě teda rodiče nikam neposílali, ale v mojí sociální bublině si táborem prošel snad každý a všichni si to nemůžou vynachválit. Takže jestli nás teď poslouchají nějaké děti, které letos čeká tábor, tak se určitě těšte, bude to super, bude to krásný, bude to plný zážitků a budete mít celý život na co vzpomínat. No a našim dospělým posluchačům přeju krásnou dovolenou, pokud máte to štěstí, že vám teďka začíná, nebo jí máte ještě před sebou. Posílám Shaggyho pro lepší náladu.

0: Máme přesně 4:15, tohle byly Linkin Park na Hit Rádiu Vysočina. Hodinky mi ukazují venku 34 stupňů. Posluchač Lukáš píše, že mají na teploměru dokonce 36 stupňů u Moravských Budějovic a tak dneska prý ještě nevylezli z bazénu. No a to děláte úplně nejlíp. Hele, já kdybych mohla, tak jdu k vodě hned. O tom žádná. Ale ještě tady s váma do těch 18 hodin budu, není kam pospíchat. Už za malou chvilku si dáme společně slíbenou novinku od kapely Krištof, bude taky Luis Capaldi anebo Dua Lipa. Tak zůstaňte s námi.
1: Vysočina Fest ovládne letňák v Jihlavě. A vy tam budete taky. My vás tam dostaneme. My máme rádi. Najděte hudební hvězdy z Vysočina Festu v našem vysílání a lístky na všechny tři dny jsou vaše. Za hvězdy, na hvězdy. Na Vysočina Fest. S Hit Rádiem Vysočina.
2: Ať už vás cesty zavedou mezi stáda ovcí na Beskydské louky nebo mezi červená jablíčka do jihočeských sadů, v Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Kaufland. Z lásky k regionu.
3: Všude zdejší, všude je fajn.
1: Hit Radio. Hit Radio.

Luis Capaldi, Forget Me, tohle vám určitě dneska neřekne ta ledově vychlazená voda, kterou máte jistě připravenou a nesmíte na ní zapomenout. A to si ještě říkám, že vlastně můžeme být rádi, že u nás nejsou až takový vedra, jako třeba někde na jihu. Například ve Francii, jo? Francie, Španělsko, Itálie, tam všude je běžný, že v ulicích měst potkáte všelijaké fontány a různý takový ty stříkající udělátka a vychytávky, aby se tam místní mohli přijít ochladit. Třeba ve Francii, tam se lidi aktuálně koupou prakticky přímo pod Eiffelovkou. No tak tady u nás v Jihlavě, pokud se nepletu, tuhletu vychytávku nemáme, možná, že ale tam někde u vás, kde se právě nacházíte, je to jiný. Dejte mi vědět, jak je na tom třeba Třebíč, Pelhřimov, Žďár, Havlíčkův Brod, jestli tam něco takového máte. Napište nám na náš WhatsApp Hit Rádia Vysočina, číslo je stále stejné 725 44 38 37.

Po půl páté ladíte Hit Rádio Vysočina. Já se tady musím přiznat k jedné věci. A sice, že mám extrémně divoký a barevný sny. Pořád. Každou noc. Mám to tak nějak od dětství, často je z toho příběh skoro jako na knížku a vlastně jsem si na to už docela zvykla. Zajímavý je, že jenom asi 11% lidí si běžně pamatuje svoje sny, což není moc. Tyhle ty lidi jsou prý víc kreativní a dokážou vnímat emoce, což si myslím, že je docela potěšující rozbor. Naopak 10% lidí si svoje sny nepamatuje vůbec nikdy. To si třeba neumím představit. No každopádně s tím počasím, co teďka venku máme, asi nikdo z nás moc nesní, protože toho obecně moc nenaspíme. Dobrá zpráva ale je, že extrémní tropy by měly od pondělí pomalu končit, takže i ty noci budou takový celkem příjemnější a už se nebudeme lepit k madracím a k sobě vzájemně. Zůstaňte s námi i nadále, protože už za chviličku tady éterem proletí hnedka tři zpěváci, které je určitě radost si poslechnout. JC Stewart, Tommy Cash a taky Shawn Mendes.

Zatímco nám na Hitrádiu Vysočina dohrává JC Stewart, nám už zbývá jenom nějakých 13 minut do celé, do 17. hodiny a v příští hodině už si konečně zasoutěžíme o ty slíbené lístky na Vysočina Fest, který se nezadržitelně blíží. Už od čtvrtka 2. července až do soboty ovládne Letňák v Jihlavě a vy můžete být celou dobu u toho. Pokud včas chytíte ten správný hit od interpreta, který tady letos zahraje, tak zůstaňte naladěni, ať vám nic neuteče. No a nám už se rozehrává kapela Lucie s dalším hitem.

0: Nejlepší dopravní servis na Vysočině ještě jednou a opět se na silnicích neděje nic mimořádného, tak buďte za volantem opatrní, v pořádku dojeďte a vaše dopravní info posílejte hlasovkou na WhatsAppové číslo 725 44 38 37.
1: V Lidlu jsou ceny v klidu již od února. Teď ale přidáváme další produkty, abyste mohli být nadále v klidu. Například čerstvá vejce velikosti M 30 kusů za novou běžnou cenu 144,90. Nebo máslo 250 gramů za novou běžnou cenu 29,90. V Lidlu jsou další ceny v klidu. Lidl, to se vyplatí.
2: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. České kuřecí prsní řízky kilo za 109,90. Jihočeský Ajdam plátky 100 gramů s apkou za 19,90 a vodní meloun kilo s apkou za 11,90. Albert. Dle srovnání k 16.6. On air.
3: Online.
2: I v aplikaci Radia.cz. Hit Radio Vysočina.
4: Je 17 hodin, krátké zprávy a David Račák. Dosavadní české teplotní maximum, které od 20. srpna 2012 drželi středočeské Dobřichovice, padlo. Stanice Doksany na Litoměřicku dnes odpoledne naměřila 40,6 stupně Celsia. V extrémních teplotách spotřebovává naše tělo obrovské množství energie na samotné ochlazování. Nemůžeme ho tedy zatěžovat těžkým jídlem. Tělo bude bez vitality a pocítíme velkou únavu. Jídlo v létě by nám mělo spíše ulevit, jak říká výživový poradce Jakub Košata.
5: Seďte na lehké těstovinové nebo kuskusové saláty se spoustou čerstvé zeleniny. Vynikající jsou potraviny s vysokým obsahem vody, jako jsou okurky, melouny nebo bobulovité ovoce. Pokud je o bílkoviny, volte ty nejstravitelnější, například ryby, krůtí nebo kuřecí maso, tofu nebo zakysané mléčné výrobky. Například vychlazený kefír vás v horku okamžitě osvěží.
4: Pokud se chystáte někam na výlet nebo dovolenou, měli byste mít ke svačině oříšky, sušené ovoce, celozrné krekry nebo kvalitní sušené maso. Premiér Andrej Babiš odmítl poskytnout bývalému ministrovi práce Marianu Jurečkovi podklady, o kterého Jurečka žádal v poslanecké písemné interpelaci. Jurečka chtěl údaje o tom, jak vláda ve vybraných oblastech plní své cíle. Babiš to odmítl s tím, že nechce zatěžovat státní správu. No a jedničkou draftu zámořské NHL se stal podle předpokladů kanadský útočník Gavin McKenna. 18-letého hokejistu si vybralo Toronto. Nejvýše postaveným českým hráčem letošního draftu v Buffalu se stal podle předpokladů útočník Adam Novotný. Ze 24. místa si ho vybral Vancouver.
0: Tropický den s teplotami na Vysočině až 36 stupňů, taková je dnešní předpověď. Obloha bude víceméně jako vymetená, oblačnost se může místy začít objevovat až zítra, i tak ale na zítřek počítejte až s 38 stupni. Horko nám bude i dneska v noci, čeká nás 20 až 25 stupňů.
2: Hit Radio Vysočina.
0: 17. hodina je tady, díky, že nás ladíte, ve studiu s vámi Ivana Grande a dalších 60 minut plných parádní hudby je před námi.

Rosia Bruno Mars, extrémně chytlavá hudební záležitost ATP na Hit Rádiu Vysočina. Tak ještě jste se neupekli? Já doufám, že ne, že přežíváte, je vám dobře. Kamarádky mi tady píšou, že se opalujou obě dvě, což teda musím smeknout, protože mě by na sluníčko v tuhletu chvíli nikdo nedostal. Ale zase na druhou stranu nám, ženám, to za tu krásnou barvičku občas i stojí. Takže to vlastně docela chápu. 34 stupňů tady na teploměru. V Česku dneska dokonce padl absolutní teplotní rekord. Na stanici Doksany v Ústeckém kraji naměřili 40,6 stupňů, čímž padl dosavadní rekord ze srpna roku 2012, kdy v Dobřichovicích naměřili 40,4 stupně. A asi si ani nemusíme moc domýšlet, že to bude rok od roku nejspíš zajímavější, takže vlastně teďka máme pravděpodobně jedno z nejchladnějších let, které nás do budoucna čekají. No a to asi není moc pozitivní zpráva takhle při sobotě. Tak pěkné odpoledne, zítra Rádiem Vysočina, jdeme na další hity.

0: ale byli Coldplay a Paradise, jeden z mnoha hitů, který vám tu dneska servírujeme, a rozhodně jich není před námi málo. Já se tady dívám do playlistu, budou Divoký Billové, taky nás čeká Alex Warren nebo Mandraže, ale to všechno až za chviličku. Užívejte tuhletu teplotně naprosto výjimečnou sobotu a zůstaňte s námi tady na Hit Rádiu Vysočina. Hit
1: Rádio. Vysočina Fest ovládne letňák v Jihlavě. A vy tam budete taky. My vás tam dostaneme. My máme rádi. Najděte hudební hvězdy z Vysočina Festu v našem vysílání a lístky na všechny tři dny jsou vaše. Za hvězdy, na hvězdy. Na Vysočina Fest. S Hit Rádiem Vysočina.

Tohle byl Alex Warren v 17 hodin 25 minut na Hit Rádiu Vysočina a přesně teď přichází ten signál, protože před námi je výherní hit, ten, který jste potřebovali chytit, abyste vyhráli dva lístky na Vysočina Fest. Tak volejte k nám do studia, číslo je 725 44 38 37.

0: Vysočina Fest. Na Vysočina Fest. Z Itálie Vysočina.
1: Je to tady, konečně jsme se po celém odpolední dočkali, právě teď hrajeme o dva lístky na Vysočina Fest. A první, kdo se po tom správném signálu, kterým byla samozřejmě kapela Divokej Bill, dovolal, je Honza. Honzo, ahoj!
2: Ahoj!
1: Já jsem to počítala, hele, ještě párkrát by tady zazvonil ten náš studiový telefon a měla bych tady za dnešek 200 hovorů. Takovýhle zájem o lístky, takže vlastně pro tebe obrovský štěstí, že ses dovolal přesně v ten správný okamžik. Odkud nám, prosím tě, voláš?
2: Hele, já volám ze Žďáru.
1: Ze Žďáru, hezky pěkně. Jako asi trošičku zbytečná otázka, ale máte ve Žďáru taky takový teplo?
2: No, je tady trošku teplejc než obvykle.
1: Trošku teplejc než obvykle. A jak to zvládáš, tohle počasí? Máš třeba nějaký tajný tip pro naše další posluchače, jak to teplo zvládnout, jak to přežít?
2: Hele, nemám doma klimatizaci, ale tak klasicky snažím se větrat přes noc a přes den udavřený okna spíš a nějak to takhle zkouším zvládnout.
1: Super, super. Nějaký nanuk, viď, nebo něco takového?
2: Jo, zmrzlinu mám, to mám mrzák.
1: Tak to je super. Prosím tě, já to znám moc dobře, že i obyčejný telefonát dokáže v tomhle počasí vyčerpat, tak už se ti jenom zeptám, víš už, jak s těma dvouma lístkama na Vysočina Fest naložíš, jestli vyrazíš sám s někým, nebo je někomu věnuješ?
2: Jo, půjdu tam s přítelkyní, asi nejspíš.
1: Paráda, tak to bude mít velkou radost, ne, přítelkyně, to bude překvápko, předpokládám.
2: Jo, tak ještě o tom jakoby neví, takže uvidíme, jak bude překvapená.
1: No super, tak nebudeme nic prozrazovat. Prosím tě, paráda, ještě jednou velká gratulace, užívej víkend a měj se krásně, ahoj.
2: Díky za lístky, ahoj.
1: No a další soutěž o lístky na Vysočina Fest na vás bude čekat už v pondělí.
0: Na Vysočina Fest z Itálie Vysočina. Vysočina Fest.

17 hodin 36 minut dohrál Samfelt. Dnešní lístky na Vysočina Fest jsme rozdali. Další příležitost pro vás bude zase v pondělí v našem vysílání. Já už jsem tady říkala, že jsem měla úplně extrémní množství telefonátů od vás dnes. Volali jste mi opravdu bez přehánění, bezmála asi 200krát, takže mě moc mrzí, že nemůžete vyhrát všichni najednou, ale věřím, že příště v pondělí to vyjde a že vám ty lístky nakonec taky budou dělat radost. No a my tady společně ještě chvilku strávíme takhle při té sobotě, která nám teplotně dává celkem zabrat, tak snad vás aspoň trošičku ochladí další hity už za pár minut. Tak si na ně počkejte.

Dohráli nám mandraže, blíží se 18. hodina a to znamená, že já tady na Hit Rádiu Vysočina předávám moderátorské žezlo dál. Ivana Grande se loučí, užijte si zbytek víkendu, ahoj!

0: Zlepši si náladu. On air.
1: Online.
0: I v aplikaci Rádia CZ. Hit Radio.
2: Je 18 hodin, krátké zprávy a David Račák. Meteorologové prodloužili platnost výstrahy před velmi vysokými a extrémně vysokými teplotami i na začátek příštího týdne. V nížinách východní poloviny České republiky bude přes 37 stupňů Celsia také v pondělí. To má taky začít počasí u nás od západu ovlivňovat zvlněná studená fronta. V Národním parku České Švýcarsko platí zákaz vstupu do lesa v noci. Důvodem je zvýšené nebezpečí požáru. Správci parku žádají veřejnost o obezřetnost. Pokračuje ředitel krajských hasičů Martin Laníček.
3: Samozřejmě problematika Národního parku je velmi specifická. Zatím ta situace nijak nevybučuje z toho průměru a z toho charakteru těchto předchozích. No, udělali jsme poměrně velký skok v technickém vybavení jednotek požární ochrany, jsou to 4 skolky a tyto a především velkokapacitní hašení za pomoci vrtulníků.
2: V současné době nad Národním parkem kvůli zvýšenému nebezpečí požáru pravidelně létají i drony s kamerou. Současná vedra nesnášejí zemědělské plodiny na polích nebo trvalé kultury dobře, kdyby ale přišly až později v červenci nebo v srpnu, napáchali by méně škody než teď. Nynější vlna veder poškodí zemědělce, kteří očekávají kvůli nim propad výnosů. No a 6 českých tenistů zasáhne v pondělí do úvodního dne Wimbledonu. O postup do druhého kola budou bojovat předloňská šampionka Barbora Krejčíková, nasazená 10 Karolína Muchová, turnajová 32 Kateřina Siniaková, Nikola Bartuňková, Daria Vičmanová a Dalibor Svrčina.
0: Jsme v éteru, ale taky v chytré aplikaci Rádia CZ. Zjistíš, co jsme hráli, co hrát budeme a poslouchat můžeš kdekoliv. Přes Rádia CZ. Hit Rádio Vysočina.

0: Miley Cyrus.
1: Hey, it's Teddy Swims.
2: Hit Rádio.
0: Zlepši si náladu.
2: Zlepši si náladu.

0: Těšíš se na víkend?
1: Jo, už se těším na tu krásnou rodinnou dovolenou. Co ti naši zase vymysleli?
0: Právě že nic, a to je na tom to nejlepší.
2: Stačilo, aby si na internetu našli Hustákovy cesty a vybrali, kam chtějí jet.
1: Asi si jistá, že chtějí, abychom jeli taky, aby si tačka jenom nesnažil něco vyžehlit u mamky.
2: No jasně, ale i kdyby, může jet kdokoliv s kýmkoliv. Je to rychlý, jednoduchý a ani peněženka u toho nepláče.
3: Hustákovycesty.cz
4: Hit Radio.
5: Zlepši si náladu.
4: Zlepši si náladu.

nejlepší rodin a celý večery tvrdila mi, kde si, co si slyšela tikat sluneční hodiny a měla dokonalej přehled o tom, co se nosí. Já nezapomínám 10 let.

쓰노와진 별. 내 우주가 널 다른 세상을 만들어주는 걸. 너는 내 별이자 나의 우주니까 지금 이 시련도 결

Rádio Vysočina. Vzal si dva lízenky, dve.